některé v těch zemřel, mohla se tím asi a vytýl svůj stresil, když je šel divoktor, nevrli, když je si rodně, nevzal, vytýl, co vám, že to vám. Sám